0: Já vidím! Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem!
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr Brno CZ.
5: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
6: Od výkopu až po klíč. Co to je?
7: To je Stalpe.
6: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-p.cz.
8: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Rádio City Brno.
1: Pivoteka BTL e-shopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop BTL e-shopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.btl-shopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivoteka BTL-shopek.cz.

0: teď nově BPN e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kuše. E-shop bpn-shop.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.bpn-shop.cz nebo se zastav přímo u nás v OC Kaštanová. Pivotéka bpn-shop.cz.
1: Od výkopu až po klíč. Co to je?
2: To je Stalpe.
1: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-p.cz.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
1: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
0: No jako já!
1: Oční klinika Oftal.
0: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
2: Hit Radio City Brno.
3: Zlepši si náladu.

0: nově VPN e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kuchyni. E-shop vpn.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.vpn.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka vpn.cz.
1: Od výkopu až po klíč. Co to je?
2: To je Stalpe.
1: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stalpe.cz.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná. Těšíme se na vás.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz
3: Koupelny kuchyně.
4: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Kytarový genius Nguyen Le. Čekají vás desítky skvělých koncertů. Vstupenky na goout.cz. Navštivte Brno. Město hudby UNESCO.
1: Od výkopu až po klíč. Co to je?
2: To je Stalpe.
1: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-p.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Krásné sobotní ráno, je přesně 7 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Dlouhodobé sucho a intenzivní vlny veder ve Francii způsobily velký úbytek vody i v řekách. Loira v některých úsecích už skoro vyschla. Úřady zavádějí omezení kvůli šetření s vodou. Teploty by měly ve Francii i v nadcházejících dnech stoupat nad 40 stupňů Celsia. Rozsáhlý požár výškové budovy v centru Zlína policie prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecního ohrožení z nedbalosti. Hrozí za něj 5 let vězení. Hasiči v noci na pátek požár lokalizovali a mají jej pod kontrolou. Zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího 4. až na 2. Budova prý bude muset být podle statiků zdemolována, buď spadne sama, a nebo se bude muset použít těžká technika. A pojďme také na fotbal. Ve čtvrtfinále mistrovství světa podlehla Belgie favoritům ze Španělska 1-2. Gólem v závěru utkání rozhodl stejně jako proti Portugalsku žolík Mikel Merino, který byl na trávníku necelé 2 minuty. Španělé, kteří z Belgii neprohráli už 40 let, se v semifinále utkají s Francií. Brankář Unai Simon poprvé na turnaji dostal gól a jeho rekordní série neprůstřelnosti na mistrovství světa skončila. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Na skoro 40 míst najdete v Brně letní kino. A kam se vydat za filmovými zážitky pod širým nebem tento víkend? Tak třeba letní kino Vaňkovka láká v neděli na Bohemian Rhapsody, Brno střed na Tanec s medvědem a letní kino na Hvězdárně na Potomky lidí. Skalní Janáček promítá filmový hit Michael. Z Brna Jitka Valášková.
7: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
5: Dnes v podstatě je podobné počasí jako včera, jasno až polojasno, během odpoledne nějaká ta oblačnost, no a nejvyšší teploty odpoledne znovu podobné jak včera, 28 stupňů Celsia.
8: Krásné sobotní ráno, 7:03. Vy, kdo teď vstáváte, protáhněte se, dejte si kafe, zkuste se usmát, venku je krásný den. No a my si společně tu sobotu uděláme nádhernou. S vámi Kateřina Pechová, doufám, že pokud vstáváte teď, nebo jste třeba už pár hodin na nohou, takže to zvládáte. A s tím úsměvem ideálně k tomu ty nejlepší hity. Za chvíli Hunter X a teď už Skript a Will.i.am. Tak jdem na to.

Hunter X právě teď na Hit Radio. Krásné sobotní ráno všem. A dneska je ten den. Dneska je den velkého českého finále. Linda Nosková a Kája Muchová proti sobě dneska nastoupí v gala večeru českého sportu ve finále Wimbledonu. Neuvěřitelný. Já myslím, že nikdo z nás nezná takový ten pocit, kdy vlastně fandíte oběma. A je to bitva úplně o všechno. Obě jsou to skvělý ženský. Linda třeba ještě před pár měsíci dobrovolničila ve škole v Africe. Obě o sobě říkají, jak jsou milé a jak se mají rády. No a to uvidíme dneska, jak se mají rády. Já věřím, že do toho.

souboje. Obě půjdou naplno a bude to neskutečná přehlídka tenisu. Na to všechno bude z královské lože shlížet Petra Kvitová. No tak, to je nádhera, že jo? To je... Já bejt holkama na tom kurtu, tak jsem normálně nervózní. Věřím, že oni asi taky trochu jsou. Držíme pěsti, tuhle pohádku si prostě užijem.

0: Kygo a Parson James stole the show v éteru Hit Radio. Krásné ráno, dneska 11. července je prosím pěkně den populace. A náhoda tomu chtěla, že vzhledem k tomu, že právě populace kolem nás často poměrně dost stresuje, máme za sebou pracovní týden, takže určitě víte, o čem mluvím, i kdyby to byl jeden konkrétní kolega, tak na dnešek připadá taky den mochita. Náhoda? Nemyslím si. Je to tak, podle mě to spolu úzce souvisí, abychom ten den populace mohli řádně oslavit. Je teda 7 ráno, tak teď ještě asi ne. Teď si dejte normálně kafe, nebo čaj, nebo kakao, co máte rádi. Ale mějte to mochito někde vzadu v hlavě, jo? Přijde jeho čas. Přijde taky čas další hitů, a to už za malou chvilku. Daniel Potter, Sunfelt nebo Xindl X.
1: Pivoteka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď vočko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivoteka BTL-škopek.cz.
2: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
3: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
4: Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Syndel X a dovolená v éteru Hit Rádia, krásné ráno, 7:30. Teď už aktuální update s Filipem.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, kuriózní případ řeší v jedné čínské zubní klinice. Pacient tam přišel s běžnou bolestí jednoho zubu, jenže lékaři mu jich bez jeho vědomí vytrhli rovnou 12. Aby toho nebylo málo, klinika mu za tento radikální zákrok okamžitě vyprázdnila bankovní účet. Mu se teď s nemocnicí soudí a případ vyšetřuje tamní policie i zdravotní komora. Neobvyklé zásnuby zažil New York. Zamilovaný pár horolezců se rozhodl, že si řekne své ano na velmi netradičním místě. Bez jakéhokoliv povolení vyšplhali až na samotnou anténu slavného mrakodrapu Empire State Building. Z romantického momentu ve výšce stovek metrů nad zemí je ale rychle vyvedla policie, která na oba dobrodruhy nasadila klepeta. Zahraniční letecké společnosti začínají zavádět revoluční novinku, která potěší všechny zapomnětlivé cestující. Na vybraných letištích totiž plně přecházejí na biometrické odbavení. Vaše tvář se tak stává vaší letenkou i palubním lístkem. K nástupu do letadla už nebudete potřebovat žádné papíry ani aplikaci v telefonu. Stačí se jen usmát do kamery.

0: Ray Dalton, posloucháte Hit Radio. Máme tady jednu důležitou zprávu, píše Katka, prosím vás, jo, v Samolesech u Pluhova Žďáru, vy, co se pohybujete v okolí, určitě přesně víte, kde, pobíhají tam po silnici dvě strakatá telata. Tak jenom prosím vás, pokud tudy budete projíždět, tak extrémně opatrně, víme, že telata se občas chovají jako telata, no, to je jasný. A prosím vás, pokud někomu z té oblasti chybějí dvě telata, tak pravděpodobně víme, kde jsou právě na té silnici, tak si pro ně, když tak asi dojděte, jo, ať se telátka vrátějí domů. Opatrně na těch silnicích i takhle v sobotu ráno. Věřím, že tenhle telecí příběh bude mít dobrý konec. Další hity za chvilku, Alvaro Soler, taky Rihanna nebo Coldplay.
1: Procentní slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná. Těšíme se na vás.
2: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellnesskuřim.cz.
3: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
7: Vinetu!
6: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Hit Radio.

0: Přemýšlíte, kam v létě vyrazit? Znojemské kulturní léto přináší zážitky, výhledy a atmosféru, jakou jinde nezažijete. Čekají vás desítky akcí pro všechny generace. Hradební pondělky, úterky s cymbálkou, prohlídky Kránického lesa, tančírny v ulicích, multižánrový minifestival Plejáda, slavnosti okurek a další letní zážitky. Každý den jiná energie, každý večer jiný zážitek. Nenechte si ujít léto ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz.
1: Městská plovárna Louka je otevřena a zve vás všechny ke sportu i relaxaci každý den od 10. do 21. hodiny. Využít můžete i oblíbené kondiční plavání. Získejte předplatitelskou kartu a vyrazte si zaplavat ráno, o víkendech od 7. do 10. hodiny a v pracovních dnech už od 6. hodiny. Otevřena je také venkovní lezecká stěna v Leskách. Ta letos nabízí nové lezecké trasy až do výšky 13 metrů. Ke sportu zve František Poudela, starost

0: dnes stačí internetové připojení. Dost často jsou to totiž sami majitelé, kdo zloděje na prázdný dům upozorní momentkami z letišť nebo živými reportážemi z dovolené na sociálních sítích. Počty případů vloupání přitom v letních měsících rostou. Nejlepším evropským ostrovem pro letní dovolenou je kanárské Tenerife. Vyplývá to ze studie společnosti Saga Holidays, která hodnotila počasí, jídlo a množství zeleně. První desítku žebříčku naprosto ovládly destinace ze Španělska a Chorvatska. Druhé místo obsadila španělská La Palma a čtvrté chorvatská Korčula. Jedinou výjimkou nástupních vítězů je portugalská Madeira, která vybojovala bronz. A pojďme také na sport. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa ovládl na světovém poháru v Montrealu závod na kilometrové trati a připsal si třetí letošní pohárový triumf. 33-letý český reprezentant porazil v Kanadě druhého Maďara Daniela Fejese o 63 setin sekundy. Finálová jízda byla kvůli extrémnímu silnému protivětru pro všechny závodníky dlouhá a fyzicky náročná. Těsně pod stupni vítězů pak skončil český čtyřkajak, kterému bronzová medaile utekla o pouhých 18 setin sekundy.
1: Vrcholí první série letošního festivalu Planet vraží brněnské hvězdárny. Novinkou akce je 12-metrový model planety Jupiter. Festival Planet končí v neděli. Druhá série startuje 3. srpna. Nafukovací modely jsou k vidění vždy od 14 hodin do 11:30 v noci. Podmínkou je příznivé počasí. Z Brna Jitka Valášková.
2: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
0: Dnes očekáváme jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, teploty hodně podobné jak včera, maxima na 28 stupních Celsia.
3: Krásné dopoledne nebo ještě ráno, 11. července, to znamená, že 1/3 července už je pryč, jo? Letí to, když se dobře bavíte. Walk the Moon do uší právě teď.

Kateřina Marie Tichá, Féteru Hitrária, krásné ráno. No ano, už jsem to zmiňovala, máme Světový den populace. Prosím vás, je to v podstatě proto, že dneska je to přesně 39 let, co počet obyvatel země dosáhl 5 miliard lidí. Jo. Nevím přesně, jak se to dá vypočítat, ale ten jubilejní člověk, hezky, se narodil v roce 1987 v 1:37 ráno v jugoslávském Záhřebu. Byl to kluk Matěj Kaspar a takže gratulujem, teď očividně slaví 39 let, což je hezké, že si to takhle rozhodně zapamatujete a dost možná vám přeje spousta lidí po světě. Ale pozor, jo, 39 let je to od 5 miliard. 10 miliard lidí by mělo na naší planetě být už v roce 2050. To je za 24 let. To není tolik. Jo, není to tolik. Taková jedna roztomilá tlupa opiček jsme kdysi byli. No, podívejte, kam jsme to dotáhli. Katy Perry a Skip Marley právě teď.

0: Imagine Dragons a Sharks, posloucháte Hit Radio. Krásné sobotní ráno všem, 8:45. Pokud teprve vstáváte, tak se protáhněte. Jo, to je vždycky potřeba natáhnout ruce, nohy pořádně, aby to tělo vědělo, že jste vzhůru, jo, protože se budete pohybovat pravděpodobně podobně po bytě. Dneska má být krásně, jo, má být fakt moc hezký den, sluníčko, teploty, tak jako do 30, což je ještě snesitelný, ideální den na nějaký lehký výlet, vyrazit k vodě, nebo jenom tak prostě bejt a užít si hezkou sobotu. Tak doufám, že si ji můžete užít. Pokud jste v práci, vydržte. To bude dobrý. A aspoň víte, že jste nepostradatelní. Za chvíli One Republic, taky Harry Styles nebo BB Rexha.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
4: Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DAB. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: BB Rexa, Faithless, New Religion v éteru Hit Rádia. Krásné ráno. Máme 8:30, ranní update s Filipem.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Neobvyklé překvapení zažil řidič kamionu ve Francii. Během povinné pauzy na odpočívadle uslyšel z nákladového prostoru podivné zvuky. Když otevřel návěs, zjistil, že se mu v nákladu drahé elektroniky zabydlela rodinka divokých prasat. Zvířata se dovnitř dostala roztrženou plachtou a stihla zničit několik krabic. Italské Benátky řeší další bizarní incident s turisty. Dvojice mladíků se rozhodla, že ušetří za hotel a uslala si ve spacácích přímo na slavném mostě Rialto. Jejich romantickou noc pod širým nebem ale brzy ráno rázně ukončila městská policie. Oba výtečníci dostali okamžitou pokutu v přepočtu 10 000 korun a z města byli na 2 dny vykázáni. Americké Las Vegas hlásí další svatbu, nad kterou zůstává rozum stát. Jistý 35-letý programátor se tam legálně oženil se svým vlastním chytrým telefonem. Muž tvrdí, že s mobilem tráví 24 hodin denně, přístroj ho nikdy neodmlouvá a rozumí mu lépe než jakákoliv žena. Svatební obřad proběhl v klasické kapli a za účasti několika přátel.

0: Robin Schulz a Erika Sirlo a Féteru Hit Rádia. Krásné ráno všem. Dámy, jak jste na tom teď? Pohoda? Dobrý? Nebo už vás stihli vystrašovat? Protože údajně mají ženy opravdu doma víc stresu než v práci. Jo, asi hlavně ty dámy, které mají doma k tomu partnery a děti, protože my, co přijdeme domů a vezmeme si knížku a sedneme si na gauč a nikdo na nás nemluví, jsme, myslím, docela v pohodě. Jo, ale pokud máte doma společníky a pak ještě ty malý společníky a tak, tak je dost pravděpodobné, že tahle rovnice opravdu dává smysl. Takže vy všichni, kdo jste s těma ženama doma, nechte je chvilku, jo? Dejte jim hodinku, dvě, nebo 12 třeba. To pomáhá, fakt. A stačí málo. A všechny vystresované ženy si za chvilku povinně budou hodně nahlas zpívat. To taky pomáhá. Tommy Cash, Rudimental nebo DJ O. Hitradio.
1: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná. Těšíme se na vás.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
7: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
8: Hit Radio.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Espresso macchiato.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 18. července v Mikulově v amfiteátru pod Turoldem. Těšíme se na vás.
3: Čas nevrátíte. Absolvujte školu smyku na novém Polygonu Brno a naučte se čelit nástrahám na silnicích. 4 úrovně kurzu bezpečné jízdy od začátečníků po profíky za volantem. Podrobnosti na www.polygonbrno.cz. On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Krásnou sobotu, je přesně 9 hodin a s ní další zprávy, vítejte u nich. Ministerstvo zdravotnictví slibuje, že e-žádanky ušetří pojišťovna miliardy. Plány ale narážejí na realitu ordinací. Stát proto v tichosti posunul termín povinného spuštění na polovinu roku 2027. Šéf digitální sekce Petr Foltýn navíc otevřeně přiznává, že dřívější politické odhady miliardových úspor systému byly z dnešního pohledu příliš optimistické. Stále více zaměstnanců v České republice se zajímá o to, jaký plat mají jejich kolegové. Podle aktuálního průzkumu

0: Krupa dovedla do wimbledonského finále už v roce 2010 Tomáše Berdycha, ale grandslamový titul v singlu ještě v roli kouče nemá. To 60-letý Nizozemec Sven Grenfell, který trénuje Muchovou, už nadšení ze zisku velkého titulu zažil celkem 4x, a to se 4 různými tenistkami. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: 60. ročník tradiční mezinárodní výstavy psů všech plemen Intercanis ovládl tento víkend brněnské výstaviště. Tato prestižní kynologická událost přivítá chovatele, vystavovatele i milovníky psů z celé Evropy. Návštěvníci se mohou těšit také na bohatý sortiment kynologických potřeb. Z Brna Jitka Valášková.
2: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
0: Sobota nabídne jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno. Odpolední maxima se zastaví na 28 stupních Celsia.
3: Krásné dopoledne, 9:02, s vámi Kateřina Pechová. Doufám, že máte nádhernou sobotu. My máme ty nejlepší hity. A budeme v nich samozřejmě pokračovat. Už za chvilku Linkin Park Up From The Bottom. Teď je tady ale Poetika a každou vteřinou. Užijte si to.

Tohle show Linkin Park, Féteru Hit Rádia, hezké ráno. Pojďme udělat dobrou věc. V létě totiž hrozí kritický nedostatek krve. Ano, to hlásí nemocnice a v podstatě se to víceméně každý rok opakuje. Aktuálně chybí zásoby všech krevních skupin a nemocnice tak prosí dárce, aby přišli co nejdříve. Tak co? Nám to sebere půl hodinu z našeho dne a někomu to může přidat celý život. Ne, jako chápu, jo, možná ještě víc motivace, tak si představte tu jednu důležitou, nejdůležitější věc. Darujete krev? Protože jednoho dne je může někdo darovat vám. Co? Tak na to myslete, zvažte a prosím, kdo můžete, vyražte. Teď další hity, za chvilku Miles Smith a právě teď Felix Jen a Jasmine Thompson.

0: we could dance all night.
1: Nice to meet you, to je Miles Smith, Féteru Hit Rádia. Krásné sobotní dopoledne, 9:45, venku nádherně, to si úplně říká o nějaký zábavný program. Co budete dělat, aby vás to bavilo, to asi nechám na vás, jo, nebudu vám nic podsouvat, ale soundtrack k tomu, ten vám zařídím. Avril Lavigne, dobrý, jo, šlo by? K tomu třeba tedy Swims nebo Beyoncé, to snad půjde.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Paráda! Já vidím! Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem!
4: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
5: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kuše. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás v OC Kaštanová. Pivotéka BTL-škopek.cz.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Vysočina Gladiators obhajuje titul ve Snapbacks lize amerického fotbalu. Finálový Tip Sport Czech Bowl se koná v Nice, kde Gladiators nastoupí proti domácím Knights. Nenech si ujít československý souboj o titul 19. července o 16.30 na stadionu pod Zoborom v Nice. Zápas odvysílá v přímém přenosu ČT2. Více informací na caaf.cz. Na zápas tě zve
10: Under Armour makes you better.
9: To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
11: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
12: Náš výkup je teď totální hardcore.
13: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle je tedy Swims a jeho Bad Dreams. Posloucháte Hit Radio. Přeju vám všem krásné sobotní dopoledne. Teploty zase zpátky nad 30, ale prosím, beze všeho, ozvalo se ze sluchátka. Ano, prosím pěkně, západní a střední Evropu čeká další vlna veder. 45 stupňů bude ve Španělsku a Portugalsku, 43 ve Francii, v Německu jenom 40, pohoda. Ale ani u nás to opět nebude málo, zase postupně až k 35 stupňům. Jo, nechám vás to vstřebat, 35 minimum. To zvládnem, tip na přežití, no jednoduchý, že jo. Obklopte se lidmi, kteří mají takový ty věci, jako je bazén, klimatizaci, obří mrazák, zahradní sprchu. No a pokud nikoho takového neznáte, tak teď je ten čas. Kamarádi, teď je ten čas si ho velmi rychle najít. Pro případné lidi vlastníky tohodle, tak takovej fotky s bazénem na Tinderu výhodou.

0: Tereza Mašková a Marek Lambora společně v éteru Hit Rádia. Krásné dopoledne, za chvilku 9:45. Ano, už jsme v dopolední, doufám, že už jste všichni probraný, už se máte za sebou první, možná i pomalu druhý kafe, hlavně snídaní, nepodceňte to, prosím vás, ať máte sílu na celý ten krásný den. O ty nejlepší hity k tomu je samozřejmě postaráno. Za chvilku Offenbach, Norma Jean Martin, k tomu September nebo třeba Kurt Nielsen.
1: Procentní slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře, teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná. Těšíme se na vás.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr Brno CZ.
5: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul. Modul.cz. Prostor bez limitů.
7: Sýko, koupelny, kuchyně.
8: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Sýko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Sýko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Sýko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na syko.cz/outlet.
9: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Veleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.

0: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim.cz.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Všude je fajn.
3: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: On air.
5: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásnou sobotu, je 10 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Ještě než děti dostaly vysvědčení, řešili někteří rodiče platby na příští školní rok. Za pracovní sešity, běžné sešity nebo pomůcky dali i 1900 korun na dítě. V září se k tomu přidávají další stovky na kopírování nebo třídní fond. Podle ministerstva školství ale školy nemohou platbou podmiňovat nic, co je součástí povinné výuky. V Česku přibývá mladiství, kteří žádají soudy o předčasné splnoletnění. Podle ministerstva spravedlnosti loni této možnosti úspěšně využilo 36 nezletilých, což je nejvyšší číslo za posledních 5 let. Hlavním důvodem je touha samostatně podnikat, uzavřít manželství nebo získat plnou svéprávnost kvůli specifické studijní praxi. Mezinárodní federace FIFA nabízí na svém webu trávník z MetLife Stadium v New Jersey, kde 19. července vyvrcholí fotbalový šampionát. Prodávat se bude ve 4 kategoriích, nejlevnější vyjde na 9,5 tisíce korun, nejdražší pak na 63 500 korun. Očekává se, že prodejem trávníku si FIFA vydělá více než 11 milionů dolarů, tedy téměř 234 milionů korun. Dnes mistrovství světa pokračuje dalším čtvrtfinále od 23 hodin.

0: www.westernove-mestečko.cz.
1: Dnes očekáváme opět krásně jasno nebo polojasno odpoledne, mírně oblačno a odpolední maxima na 28 stupních Celsia.
2: Hezké dopoledne, 2:50, přeju vám všem krásnou sobotu, 11. červenec, ty nejlepší hity, ty máme. No a protože by to chtělo trošku tematicky, tak jsme si pozvali skupinu Krištof, jo, a jejich písničku Život je krásný. Tak jo, tak jdem na to.

život je krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta. Máš křídla, tak léť, cestu znáš.

Justin Bieber s námi v éteru Hit Rádia. A co? Blíží se dovolená. Celá hezká věc, nebo teda hezká, fascinující, zajímavá, možná. 26% Čechů se údajně během letní dovolené aktivně snaží zažít románek. Jo, prostě 26%, což je docela dost, to je jedna čtvrtina. Co je blbý, tak 17% z toho jsou zadaný lidi. Jo, to může být takový lehce kontraproduktivní, jo. Pokud patříte mezi ty zadaný, co tohle dělají, tak jenom pozor, takový ty výmluvy, jakože to se stalo v jiném časovém pásmu, to neplatí, pokud se to stane třeba v Chorvatsku, jo. Pač tam je úplně stejně. Tak jenom na tohle opatrně, prosím vás. Obecně opatrně s románkama v zahraničí, dámy, ať vás ten dotyčný třeba nezatáhne někam a vy už se nevrátíte, že jo. Ale jinak jo, pokud jste single, vyrážíte, chcete si tam trošku užít, tak hele, ideální výbava opalovák, jo. Aby vás namazal, jasně, to probourá ledy, to je jasný. Sluneční brýle, pánové, asi hlavně pro vás, i když my to děláme taky. No, aby nebylo vidět, kam koukáte, že jo. Ať můžete okukovat úplně nenápadně na té pláži. No a kdybyste náhodou nikoho nezbalili, tak si na cestu zbalte aspoň nás, jo, protože nás naladíte všude. A nepřijdete o ty nejlepší hity. Teď je tady Cher.

0: Romantika jako blázen, Alex Warren a Ordinary v éteru Hitrádia. Čtvrt na jedenáct, krásné dopoledne všem. Ať už jste v práci, máte doma nohy nahoře, anebo třeba doháníte takový ty klasický víkendový resty z toho týdne, kdy se doma pořádně jenom vlastně zastavíte, jako na chvilku vyspat, jo, tak potom člověk má tendenci uklízet a unavařit a tak nějak. Nepřehánějte to, prosím vás. Pokud máte jako volnou sobotu, jo, tak ji využijte. Normálně, normálně, klidně, chvilku odpočívejte. Můžete. Mám chuť hrát jak na lesy, že mám pro tebe postel z nebesy. A doufám, že u toho budete řvát jak na lesy. Za chvíli totiž Činasky, Lady Gaga nebo David Guetta.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům. Všude zdejší, všude
2: je fajn. Paráda! Já vidím! Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem!
3: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělej s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
4: Od výkopu až po klíč. Co to je? To je Stalpe. Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
5: Léto a čas dovolených je v plném proudu. Užijte si ho podle vašich představ a přijďte si vybrat do odborného centra Bauhaus ze široké nabídky zahradního nábytku, slunečníků, grilů, bazénů, výřivek a bohatého příslušenství potřebného pro pobyt na pláži nebo na zahradě. Bauhaus, když se to má podařit,
6: skonto nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
8: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.

Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Když se probudíte do slunečného rána.

si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi kresy, co si slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let

Tohle jsou Činašky, posloucháte Hit Radio, krásné dopoledne. No a dneska se dozvíme jména posledních semifinalistů fotbalového mistrovství světa. Ano, mimochodem, všimáte si, jak je to dlouhý? Jo, když si to porovnáte s hokejovým, jak je to rychlovka? No nic. Každopádně dneska bude samozřejmě hlavně sledovan souboj Anglie s Norskem, respektive s Norem Haalandem, protože Haaland je neskutečný, ano. Mimochodem, co mě se strašně líbí, on má stále stejnou holku už od střední školy, jo, je to hrozně jako roztomilý a oni mají společný koníček a to je, prosím vás, Minecraft. Ano, ta hra, kterou hrajou vaše děti, jak jsou tam všechny věci čtverečkovaný. Tak oni tohle spolu paří, jo, ty si to vemte, on má prostě talent od pána Boha a k tomu holku, která miluje hry na počítači. Jo, myslím, že nejeden muž Haalandovi trochu závidí. Hraje právě teď.

0: Sound of Silence a taky Disturbed v éteru Hitrádia. Krásné dopoledne. 10 hodin 40 minut. Za chvilku 11. A ano, to znamená, že se blíží hity k vaření. Klasický princip, vy píšete na 777 937 777 a píšete dvě zásadní informace. Co vaříte? Na to já se vždycky moc těším. No a co byste u toho chtěli poslouchat? Jo, úplně jednoduchý, prosím vás, nezapomeňte se podepsat, jo? Ať vás tady nemusím vyvolávat jako anonymy. Napište, co vaříte, co u toho chcete poslouchat na 777 937 777. No a my si vaše hity dáme už po 11. Do celé Damiano David, Adele nebo Kabáti.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně. Děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr.brno.cz. Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
5: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
4: Hotel Pegas.cz. Balkán Night na maratonu hudby Brno. Poctivá balkánská tancovačka se vrací na nádvoří hradu Špilberk.

0: go-out.cz. Navštivte Brno, město hudby UNESCO.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Městská plovárna Louka je otevřena a zve vás všechny ke sportu i relaxaci každý den od 10. do 21. hodiny. Využít můžete i oblíbené kondiční plavání. Získejte předplatitelskou kartu a vyrazte si zaplavat ráno o víkendech od 7. do 10. hodiny a v pracovních dnech už od 6. hodiny. Otevřena je také venkovní lezecká stěna v Leskách. Ta letos nabízí nové lezecké trasy až do výšky 13 metrů. Ke sportu zve František Oudela, starosta Znojma.
5: Trefíte se?
6: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.

0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Moje ruka!
3: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
4: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásnou sobotu, je přesně 11 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Za uplynulých 12 měsíců si v Česku změnilo pohlaví v dokladech téměř 14 lidí. To je podle dat ministerstva vnitra více než za předchozích 9 let dohromady. Počet výrazně vzrostl po 1. červenci 2025, kdy pro úřední změnu pohlaví přestala být podmínkou kastrace nebo hormonální léčba. Nově stačí jen potvrzení sexuologa. Pětimetrové plameny šlehající přímo ze země vyděsily v sobotu ráno obyvatele Zátkova nábřeží v Českých Budějovicích. Při stavebních pracích tam došlo k poškození plynového vedení. Popáleniny utrpěl 45-letý dělník. Z bezpečnostních důvodů musely být evakuovány dva okolní domy. Po vyřazení z mistrovství světa čelí kolumbijský záložník Jamington Campas nenávisti a výhruškám, které směrují i na jeho rodinu. 26-letý fotbalista, jenž měl obrovskou šanci v závěru úterního osmifinále proti Švýcarům, se nechce podle médií zatím vůbec vrátit domů. Campasova situace vyvolává vzpomínky na léto roku 1994, kdy po vlastním gólu na mistrovství světa proti domácím Američanům byl pak doma v Kolumbii zastřelen obránce Andrés Escobar. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Vrcholí první série letošního festivalu Planet vraží brněnské hvězdárny. Novinkou akce je 12-metrový model planety Jupiter. Festival Planet končí v neděli. Druhá série startuje 3. srpna. Nafukovací modely jsou k vidění vždy od 14 hodin do 11:30 v noci. Podmínkou je příznivé počasí. Z Brna Jitka Valášková.
10: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
8: I dnes bude převládat slunečné počasí, zejména na severovýchodě se přechodně vyskytne zvětšina.

Jonas Blue a Jack and Jack, vy jste s Hitrádiem, krásné dopoledne. No už to jede, už to sviští, hity k vaření jsou tady. Vy píšete, co vaříte, jo, píšete si k tomu o písničku a já to celý procesuju do éteru. Výborný, píšete na 777 937 777. Začneme SMS-kou od Renaty, ta tam totiž dneska má, prosím vás, partu chlapů. Pokládají dlažbu a to je potřeba nakrmit, to je jasný. Vaří hovězí vývar z knedlíčky, kuřecí a vepřový řízky s bramborem, rajčatový salát a k tomu taky kefírová buchta. Renča, jenom nepotřebuju ještě pomoc jedné ruce, pať za jídlo já bych dělala cokoliv. Každopádně Renča si přeje Ale Farbena a Baby Goodbye a tím to odstartujeme.

0: Gracie Abrams, That's So True, Féteru Hit Rádia. Dáváme si spolu hity k vaření. Další přání splníme Elišce. Ta píše, dnes vařím pro manžela a děti hovězí steak s pepřovou omáčkou, gratinovanými bramborami a chřestem. To je normálně fine dining. Hezký, moc hezký, chválím, fantastická věc. Ráda by si k tomu poslechla Perpetuum mobile od Evy Farné. Takže si ji dáme už za malou chvíli, k tomu třeba Imagine Dragons, no a za chvilku taky další vaše přání.
1: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
2: Čas nevrátíte. Absolvujte školu smyku na novém polygonu Brno a naučte se čelit nástrahám na silnicích. 4 úrovně kurzu bezpečné jízdy od začátečníků po profíky za volantem. Podrobnosti na www.polygonbrno.cz.
3: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. Prostor bez limitů.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz. Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
7: Bauhaus, když se to má podařit, skonto nábytek.
8: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Zoo a Shakira v éteru Hit Rádia. Krásné dopoledne, hity k vaření jsou v půlce. Dáváme si, mluvíme o tom, co vaříte a co u toho chcete poslouchat, jo, to je jasný. Postupně odbavujeme jedno přání za druhým. Píše vás hodně, tak trpělivost, prosím. Další přání plníme Martinovi, ten vaří gulášovou polévku a chtěl by k tomu nechat zahrát píseň od Bonnie Tyler. Po našem, jak píše, se ta píseň jmenuje V zatmění srdce. Dámy a pánové, ano, Bonnie Tyler už s námi navíc není, a to od této soboty. A je dobré si ten jedinečný, úžasný, fantastický hlas připomínat. Bonnie Tyler, právě teď.

Tohle je tedy Swim Salus Control, posloucháte Hit Radio. Hity k vaření jedou dál. Ten další míří za Luckou, která dneska, pozor, vaří zelňačku a kuře na paprice. Luci, dotaz. Kuře na paprice s čím? S knedlíkem? S těstovinou? Někdo i s rejží, to já třeba vůbec nemusím. Za mě je to s knedlíkem nejlepší, jo? Ke kávičce budou mít perník. Lucka k tomu prosí o Žijeme len raz od Roberta Buriana. A hele, to je prostě to, jak zní léto, jo? Takže Žijeme len raz právě teď.

0: Vegu a Robert Burian, Žijeme len raz, pro Lučku. Prosím vás, ona mi napsala, že oni mají kuře na paprice s bramborem. Dobře. Hele, každý podle chuti, jo. Stihneme ještě jedno přání. Píše Dušan a s přítelem dneska vaří rajskou. Prosím vás, to doufám nebude s bramborem. Jako co krajský? Taky knedlík, kolínka? To je neskutečný, jak je těžký se rozhodnout, co? Každopádně oni by chtěli půlnoční hřích od Krištofa a Dominik Aláďa. No to bude nádherná rajská. Tak jo, už za chvilku Krištof, k tomu Fornon Blondes nebo Poetika.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná. Těšíme se na vás.
3: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
4: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
5: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur, unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže a speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
7: Hit Radio.

0: už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 18. července v Mikulově v amfiteátru pod Turoldem. Těšíme se na vás.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Krásnou sobotu, je přesně 12 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Na hřebeny Krkonoš se po letní pauze vrátily jezdecké hlídky strážců Krnap. Na koních kontrolují dodržování pravidel v nejvytíženějších částech Národního parku, zejména pohyb turistů mimo vyznačené cesty a v klidových zónách. Hlídky se v terénu pohybují od května do září a podle zprávy parku se tento způsob dohledu dlouhodobě osvědčuje i díky lepší komunikaci s turisty. Německá policie po zhruba 11-hodinovém zásahu osvobodila ženu, kterou od pátečního večera držel jako rukojmí muž v supermarketu na jihu Berlína. Pachatele zadržela speciální jednotka za použití taseru. Žena utrpěla šok a je v péči záchranářů. A pojďme také na sport. Jannik Sinner dominoval v semifinále Wimbledonu proti sedminásobnému vítězi Novaku Djokovicovi a po výhře 3-0 na sety si zahraje na londýnské trávě stejně jako loni o titul. Úřadující italský šampion se v neděli střetne s Němcem Alexanderem Zverevem, jenž vítězstvím 7-6, 6-2 a 6-4 ukončil senzační tažení domácího Brita Artura Ferryho. A dnes nás samozřejmě čeká také velké české finále ženského singlu mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou, a to od 17 hodin. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: 60. ročník tradiční mezinárodní výstavy psů všech plemen Intercanis ovládl tento víkend brněnské výstaviště. Tato prestižní kynologická událost přivítá chovatele, vystavovatele i milovníky psů z celé Evropy. Návštěvníci se mohou těšit také na bohatý sortiment kynologických potřeb. Z Brna Jitka Valášková.
6: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
4: I dnes bude převládat slunečné počasí, zejména na severovýchodě se přechodně potom vyskytne zvětšená oblačnost. Nejvyšší teploty se dnes na Moravě dostanou i až na 30 stupňů Celsia.

Če a Kimbra, posloucháte Hit Radio. Krásné poledne, už jsme o tenisovém českém finále dneska mluvili, ale stejně, jo. Pojďme si říct, že celý svět má aktuálně jednu zásadní otázku a to je, co těm tenistkám v Česku sakra sypou do pití? Včera se na to dokonce ptali na BBC Karolíny Muchové a ta na to řekla jenom, že je to tím pivem. Což dává smysl, jo? My máme totiž víc wimbledonských finalistek než kilometrů opravených cest. Je neskutečný, kde se bere ten talent. V USA sypou miliony dolarů do akademii, nic z toho. No a my ty holky sekáme jako Baťa cvičky, jo? Když si vezmete, teď tam máme Lindu Noskovou a Káju Muchovou. Fantastický úspěch, historicky poprvé ryze české finále, takže jistotu, že to bude Češka, to máme, jo. Ale v posledních 15 letech vyhrály Češky Wimbledon v ženském singlu celkem 4x, Kvitová 2x, Vondroušová, Krejčíková, no a teď bude další. Hele, jako fantastický, doufám, že se cítíte taky tak jako pyšně, že jo, jo? Tak dneska v 5 nezapomeňte fandit Česku ideálně a teď už ATC Around the World. The

0: Alex Warren s námi na Hit Radio. A mimochodem, není to tak dlouho, co jsem tady vyjadřovala údiv, že lidi jí kuře na paprice s bramborem, jo. A chtěla bych říct, že se dobrovolně přihlásili další jedinci, kteří to tak dělají. To je hustý. Jako asi se na to někdy zaměřím a budem si dělat průzkum. Jo, prostě vyhlásím, nevím, Svoboda hýská a vy napíšete, s čím to jíte. To si někdy dáme, pač. Já jako vím, že lidi mají různé chutě, já mám taky hodně divné chutě, ale některé věci, jo, to vám tak nějak zůstává rozum stát. Hele, hlavně ať vám chutná, to je to nejdůležitější. Další hity k tomu, za chvilku skupina Lucie, Artemas nebo Hunter X.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem!
3: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
4: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás v OC Kaštanová. Pivotéka BTL-škopek.cz.
5: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
6: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
5: Hotel Pegas CZ.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
8: Vinetu!
7: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Trefíte se?
12: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

Skupina Lucie a Amerika v éteru Hitrádia, krásné poledne. Doufám, že si užíváte svoje obědy. No a pozor, protože dneska finišujou Vary. Je to tak, poslední závěrečný film dneska proběhne, celé se to uzavře, lidi se opět vrátí do svých domovů, takže ano, i vy ve svých městech asi začnete zase potkávat o něco víc lidí, ale nebojte se, oni budou další festiáky, další akce, takže to nebude zas tak drastický. Letos na skandálky poměrně bída, ale ono se teda ještě asi něco vynoří, jo, ale jinak to byly až překvapivě klidné Vary. Na to, že to byl už 60. ročník, tak ještě dodatečně Varům samozřejmě všechno nejlepší, ať si to tam všichni ještě dneska užijou. No a potom zpátky do běžného režimu, jasný? Tak jo. A pamatujte, co se stane ve Varech? Ve Varech rozhodně nezůstane. Další hity, tohle je Leony.

0: Za chvilku jedna, to znamená, že já se s vámi pro dnešek loučím. Užijte si krásnou sobotu, má být fakt hezky, tak vyražte někam ven. Já se na vás budu těšit zase zítra v jednu, takže v podstatě za 24 hodin. Platí? Výborně, mějte se hezky. Za chvilku třeba tohle. Savage Garden, To the Moon and Back, Ella Henderson nebo Pink. Mějte se, ahoj.
1: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
2: Potřebuješ.
1: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
2: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
3: Hakr Brno CZ.
4: Od výkopu až po klíč. Co to je?
5: To je Stalpe.
4: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
7: všude je fajn. Léto a čas dovolených je v plném proudu. Užijte si ho podle vašich představ a přijďte si vybrat do odborného centra Bauhaus ze široké nabídky zahradního nábytku, slunečníků, grilů, bazénů, výřivek a bohatého příslušenství potřebného pro pobyt na pláži nebo na zahradě. Bauhaus, když se
8: to má podařit. Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz

0: No a my už se teď společně vydáváme na silnice. Zdravím vás přesně minutu před 13. hodinou z Hitrády a City Brno. No a jak to vypadá na D1, tak pozor, na 213,5 kilometru směrem na Vyškov havarovalo osobní auto. Po nehodě stojí u krajnice, počítejte s omezením. D1 ještě jednou, na 232. kilometru směrem na Vyškov u Topolan bourala dvě osobní auta. Po nehodě stojí u krajnice, projíždějte tam s opatrností. No a teď ještě nějaké stavební práce v Brně na Reneské třídě, probíhají stavební práce a silnice je uzavřená. Objízdná trasa vede přes Polní a Vídeňskou ulici. Na trase z Brna na Svitavy za Svitávkou v místě dopravního omezení počítejte se čtvrthodinovým zdržením v obou směrech. No a v Třebíči ve Velkomeziříčské ulici u křižovatky s ulicí U Studánky počítejte s omezením kvůli stavebním pracím. Potrvá do 7. srpna. Přeju vám šťastnou cestu do vašich cílů. Opatrně.
1: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim CZ.
2: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90 a Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90 až do 14. července. Kaufland.
1: On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
5: Je 13 hodin, krátké zprávy a Veronika Burdík. Do babyboxu v kolínské nemocnici někdo odložil chlapce. Je v pořádku. Chlapeček je prvním odloženým dítětem v letošním roce a celkově je pátým odloženým do babyboxu v kolínské nemocnici. Od roku 2005, kdy byl v Česku zprovozněn první babybox, v něch zdravotníci našli 283 dětí. Stále více zaměstnanců zajímá informace, kolik bere jejich kolega. Letos je to 62%, což je meziroční nárůst o 5% bodů. Skoro 3/4 lidí ví, nebo alespoň tuší, kolik bere jejich kolega. V červnu měla být přijata směrnice EU o transparentnosti odměňování. Novela čeká na schválení parlamentem. Britský král Karel III. A jeho žena Camilla se setkali s princem Harrym a jeho rodinou. Harry se od roku 2020, kdy se vzdal královských povinností, vrací do Británie pouze jednou až dvakrát ročně. Jeho děti pak v zemi nebyly od roku 2022. Fotbaloví fanoušci mohou z mistrovství světa ukořistit nevšední suvenýr. FIFA na svém webu nabízí trávník z MetLife Stadium v New Jersey, kde 19. července šampionát vyvrcholí. Prodávat se bude ve čtyřech kategoriích. Nejlevnější vyjde v přepočtu na 9,5 tisíce. Nejdražší bude stát bezmála 64 tisíc korun.
6: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
0: Nevím, jak to vnímáte vy, ale já myslím, že počasí máme přímo na objednávku. Takže dneska budete potřebovat maximálně slunečníky a nebo třeba také vějíře. Teploty se vyšplhají na 27 až 30 stupňů na Blanensku a Vyškovsku místy jen na 26. Vítr mírných směrů o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Sem tam se může objevit i nějaká ta drobná oblačnost, nicméně pršet nám dnes nebude. Svlažit se musíte třeba pod sprchou nebo v bazénu.

inspirují Love. Já myslím, že krásný song, který se nám k letním a prázdninovým dnům náravně hodí. No tak upřímně musím říct, že to volné pondělí mi nadělalo v hlavě poměrně paseku a byla jsem celý týden posunutá, takže teď už jsem se docela jako, myslím si, že snad ukotvila v tom správném dni. Ano, dnes máme sobotu, protože v úterý jsem měla pondělí, ve středu jsem měla úterý a takhle jsem chtěla napsat dceři na tábor, protože si to moc přála, nicméně musím říct, že o víkendu byla doma, takže nebylo zase tolik jaksi důležitých věcí, nebo vůbec věcí, které by se děly a které bych jim mohla napsat. Takže to nebylo úplně jednoduché, no a když jsem si tak ve středu řekla, že bych skutečně napsala, tak jsem si uvědomila, v hlavě měla úterý, že už je vlastně středa a když bych přišla na poštu, tak mě řeknou, no jo, a to jí přijde za týden. No a to už bude zase holka doma. Takže na ty omlouvám se, promiň, ač samozřejmě chápu, že kouzlo těch psaných dopisů má něco do sebe. Tak buďte lepší než já, pokud máte děti na táboře, tak jim určitě napište. V případě, že nejste tak dobří hujeři, že už jste jim napsali ještě, když byli doma. I could stay away.

0: Že život není fér, tak to samozřejmě víme, ale ani na té zahradě, pokud nějakou máte, mám pocit, že to není fér, protože ty rostliny, které bychom očekávali, že by měly růst a staráme se o ně a zalíváme, tak se to nějak šklíbí, aspoň tak to mám já, schne to všechno, něco vůbec nevzejde a to okolo toho chodíte, vykládáte si s tím a stejně nic. A takový plevel, tak tomu vyhrožujete, že jo, a roste stejně pořád pryč. No a podobně je na tom i bolševník velkolepý, tak ten patří mezi nejnebezpečnější invazivní rostliny, na které můžete u nás narazit a nedej bože, abyste ho měli na své zahradě. Kvete v letních měsících a právě teď během června a července úplně nejvíc. No a právě v této době můžete účinně zabránit jeho dalšímu šíření. Likvidace bolševníků není důležitá jen kvůli ochraně přírody, ale tahle ta invazivní rostlina vytlačuje totiž původní druhy a zároveň představuje významné riziko pro zdraví lidí. Upřímně moje řeč. Mějte se na pozoru, ať už bolševník, anebo bolševik.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
3: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. www.smileoptic.cz.
4: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
5: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Hit Radio.
10: Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radio City Brno.
11: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
12: Matracezahubičku.cz.
13: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen pro vás.

V centru města Brna navzdory tomu vyhřátému počasí, které venku vládne a panuje, a nenašli jste nic lepšího, tak možná přemýšlíte, kam byste dneska vyrazili. Tak pokud jste festivalový typy, tak rozhodně doporučuji multižánrový festival Uprostřed, který letos vládne centru Brna, a to až do 19. srpna. No a dnes na co konkrétně můžete zavítat? Tak od 15. hodiny se můžete užít, jak se ztratit, jak se patří na Římáku. Od 16. hodiny park na Moravském náměstí, tak tam je koncert Jugendbrass Leipzig Orchestra. No a taktéž další performace, jak se ztratit, jak se patří na Římáku, v 17 hodin. No a pokud byste třeba chtěli ještě něco víc večer, tak balet Uprostřed Dar El Paso. Je to přidané vystoupení, které si můžete užít dnes od 18.30 v pátek. No a teď už Alvaro Solera, Sofia, tak doufám, že si užíváte i ve společnosti Hit Radio City Brno.

0: Tak nevím, jestli jste to postřehli, ale Dua Lipa je od konce května opět vdanou paní. Svatba s hercem Callumem Turnerem proběhla v utajení. Pár nejprve uzavřel manželství 31. května během komorního civilního obřadu na radnici Old Marylebone Town Hall. No a hlavní oslava proběhla o týden později v historickém vila Vual Garnera poblíž italského Palerma. No a nechybělo samozřejmě spoustu důležitých hostů, mezi nimi třeba i Elton John. Tak tady máte za chviličku Dua Lipa a Love Again.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná. Těšíme se na vás.
3: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
4: Potřebuješ.
3: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
4: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
5: Hakr.brno.cz.
6: Městská plovárna Louka je otevřena a zve vás všechny ke sportu i relaxaci každý den od 10. do 21. hodiny. Využít můžete i oblíbené kondiční plavání. Získejte předplatitelskou kartu a vyrazte si zaplavat ráno, o víkendech od 7. do 10. hodiny a v pracovních dnech už od 6. hodiny. Otevřena je také venkovní lezecká stěna v Leskách. Ta letos nabízí nové lezecké trasy až do výšky 13 metrů. Ke sportu zve František Koudela, starosta Znojma.
7: Vysočina Gladiators obhajuje titul ve snapbackslize amerického fotbalu. Finálový Tip Sport Czech Bowl se koná v Nice, kde Gladiators nastoupí proti domácím Knights. Nenech si ujít československý souboj o titul 19. července od 16.30 na stadionu pod Zoborom v Nice. Zápas odvysílá v přímém přenosu ČT2. Více informací na caaf.cz. Na zápas tě zve Under Armour makes you better. To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmor.cz.
8: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
9: Hit Radio City Brno.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Další zprávy jsou na spadnutí ve 14 hodin, ale ještě předtím pohled na silnice. Na D1 na 213,5 kilometru směrem na Vyškov havarovalo osobní auto. Po nehodě stojí na krajnici, počítejte s omezením. D1 ještě jednou, 232. kilometr, taktéž směrem na Vyškov, u Topolan bourala dvě osobní auta. Po nehodě stojí u krajnice, projíždějte s opatrností. No a v Brně v Renesské třídě probíhají stavební práce, silnice je uzavřená, objízdná trasa vede přes Polní a Vídeňskou. No a pokud míříte na Svitavy, tak z Brna na Svitavy za Svitávkou, konkrétně v místě dopravního omezení, počítejte asi se čtvrthodinovým zdržením v obou směrech. Tak šťastnou cestu do vašich cílů.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná. Těšíme se na vás.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.
4: On air.
2: Online.
4: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City Brno.
5: Je 14 hodin, krátké zprávy a Veronika Burdík. V Česku se znovu prohlubuje intenzita sucha. Minimálně do poloviny příštího týdne skoro nezaprší. Píšou o tom novinky.cz. Sucho se aktuálně projevuje na řekách. Projevit se ale může také se zpožděním, třeba na menších výnosech plodin. Na hřebeny Krkonoš se v letošní letní sezóně opět vrátily hlídky strážců Národního parku na koních. A turisté se s nimi mohou potkat v nejnavštěvovanějších partiích hor, například u pramene Labe. Hlídkování na koních správa parku poprvé zavedla v roce 2012. Karlovarský filmový festival jde do finiše. Pořadatelé dnes na slavnostním zakončení předají křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii francouzské herečce Juliette Binoche. Cenu prezidenta pak převezmou Magda Vašáriová a americký herec Jeffrey Wright. Tenisový Wimbledon dnes čeká první české grandslamové finále v historii. Vítězkou se stane buď 21-letá Linda Nosková, nebo o 8 let starší Karolína Muchová. Dosud na sebe narazili jen v loni na US Open a Muchová vyhrála ve třech setech. Finále začne v 5 odpoledne našeho času.
6: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
0: Počasí myslím, že je velmi vydařené, tak pokud třeba máte dneska nějakou zahradní party, tak vám bude přát nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, na Blanensku a Vyškovsku jen kolem 26. Polojasno, sem tam se může objevit nějaká ta drobná kupovitá oblačnost, ale z srážky ty velmi zřídka, v podstatě úplně minimálně. Takže si užívejte dnešní vydařenou sobotu, no a stejně tak by mělo být velmi pěkně i zítra.
4: Hit Radio City Brno.
0: No a protože festival, Karlovarský festival už se blíží do svého finále, tak se tam podíváme společně i my.

Pokud jste někdy byli ve Varech na festivalu, tak víte, že je to vlastně jedna velká několikadenní party, která se skládá z mnoha večírků. No a ten nejvýznamnější proběhl minulou sobotu 4. a byla to takzvaná Big Board Party a patří mezi nejvyhledávanější večírek festivalu. No a scházejí se na něm nejenom herci, ale samozřejmě také politici, sportovci, podnikatelé a další známé osobnosti. No a fotografové zachytili mimo jiné třeba Jaromíra Jágra, premiéra Andreje Babiše, fialovým outfitem

Ujala modelka Andrea Verešová, no a ve společnosti manželky Renaty Langmanové se na párty ukázal moderátor a sportovní komentátor Ondřej Novotný. Nechyběla ani influencerka, moderátorka a herečka Nicole Lightgap s manželem Petrem a spoustu dalších. No a tou největší hvězdou bezesporu a o hudební vrchol se postarala americká zpěvačka Anastacia. No tak já věřím, že odpoledne na Hit Radio City Brno dlouhé, takže ji tady v průběhu dneška budeme mít taky.

0: Že panuje neskutečné sucho, tak to pociťujeme snad úplně všichni. No a dokonce stromy v lesích Mendlovej univerzity tady u nás na Jižní Moravě se letos dostaly do silného stresu z nedostatku vody neobvykle brzy. Měření vědců ukazují, že už na konci června vykazovaly hodnoty běžné spíš pro vrchol nebo závěr léta po dlouhých vlnách veder. No a podle odborníků tak intenzivní reakci stromů na sucho na začátku sezóny dosud nikdy nezaznamenala. No tak co s tím dělat? Je to klimatické oteplování a vypadá, že ještě se máme na co těšit. Ještě, že my se můžeme alespoň něčím svlažit. Tak snad alespoň vás, kteří jste naladěni na vlnách Hit Radio City Brno, teď osvěží Ed Sheeran.
1: Čas nevrátíte. Absolvujte školu smyku na novém Polygonu Brno a naučte se čelit nástrahám na silnicích. 4 úrovně kurzu bezpečné jízdy od začátečníků po profíky za volantem. Podrobnosti na www.polygonbrno.cz.
2: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
3: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
4: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night na Špilberku. Fenomenální klavírista Omar Sosa, trumpetový virtuos Paolo Fresu a kytarový genius Nguyen Le. Čekají vás desítky skvělých koncertů. Vstupenky na goout.cz. Navštivte Brno. Město hudby UNESCO.
1: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Pokud trošku sledujete tenis, tak víte, že finále ženského singlu svedlo dohromady aktuálně dvě nejlepší české hráčky, Karolínu Muchovou a Lindu Noskovou. A teď je otázka, kdo získá prestižní trofej. Karolína Muchová se podruhé v kariéře dostala do grandslamového finále. V roce 2023 měla šanci získat trofej na Roland Garros v závěrečném měření sil, ale prohrála s Igou Swiatek. V Londýně se letos zdá být ale nezastavitelná. Nicméně v semifinále si sáhla na dno fyzických sil. Linda Nosková ovšem bude hodně nepříjemnou soupeřkou. V All England Clubu totiž podává neméně skvělé výkony. Poslední tři utkání navíc zvládla bez ztráty jediné sady. Aktuální forma tak možná trošku víc hraje ve prospěch Noskové. Jejím nejlepším výsledkem před startem Wimbledonu bylo čtvrtfinále na Australian Open 2024. Já jenom připomenu, že utkání Muchová versus Nosková začíná dnes v 17 hodin. Tak komu budete držet palce vy? Baby!

0: Pokud máte děti, tak vám možná neuniklo, anebo jste dokonce měli to štěstí, že jste tam byli taky, že Pokáč vyprodal vystoupení v pražské O2 aréně letos v květnu, uspořádal obří hudební mejdan pro děti postavený na jeho úspěšném rodinném albu Ovce na pohovce. No a v rámci svého nadačního fondu financuje Pokáč také hudební školné pro znevýhodněné děti. Ty nejtalentovanější z nich si splnili sen a vystoupili na koncertě přímo s ním na pódiu. Projekt po velkém úspěchu pokračuje už svým třetím ročníkem. Tak pokud jste u toho nebyli, tak Pokáč za chvilku ve vysílání u nás.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Co je vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: Přemýšlíte, kam v létě vyrazit? Znojemské kulturní léto přináší zážitky, výhledy a atmosféru, jakou jinde nezažijete. Čekají vás desítky akcí pro všechny generace. Hradební pondělky, úterky s cymbálkou, prohlídky Kránického lesa, tančírny v ulicích, multižánrový minifestival Plejáda, slavnosti okurek a další letní zážitky. Každý den jiná energie, každý večer jiný zážitek. Nenechte si ujít léto ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz.
6: Hit Radio City Brno.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.
8: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

Za chvilku nás čeká Rixon, tedy britská popová, rocková R&B skupina, ale tuhle tu už byste pod jejich původním názvem hledali stěží. Nejvíce proslavili v roce 2014 svým celosvětovým megahitem Me and My Broken Heart, který obsadil první příčku britské singlové hitparády a který si za chvilku pustíme i tady u nás. Leč v roce 2019 se přejmenovali na Push Baby. Nicméně nevím, jestli to byla trefa do černého.

0: Dvě minuty před 15. hodinou se pojďme podívat na silnice, než si dáme další zprávy. D1 ve směru na Vyškov na 193. kilometru stojí u krajnice porouchané osobní auto. Projíždějte s opatrností. D1 233. kilometr směrem na Přerov, tam havarovalo osobní auto, zdržíte se ve 2-kilometrové koloně. No a na Brněnsku v Hrušovanech u Brna v ulici u Výzkumu zasahují záchranné složky u nehody 2 osobních aut. Počítejte s omezením. Taktéž dejte pozor na Brněnsku na příjezdu do Ivančic z Oslavan. Zasahují záchranné složky u nehody motorkáře. Projíždí se jedním pruhem. Na výjezdu z Litobratřic směrem na Hrušovany nad Jivišovkou se srazila 2 osobní auta. Projíždí se bez zdržení. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 18. července v Mikulově v amfiteátru pod Turoldem. Těšíme se na vás.
3: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
4: Jenom hity. Hit Radio. On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City Brno.
6: 15 hodin krátké zprávy na Veronika Burdík. Za uplynulý rok se v Česku změnilo pohlaví v dokladech téměř 1400 lidí. To je podle dat ministerstva vnitra více než za předchozích 9 let dohromady. Počet výrazně vzrostl po loňském 1. července, kdy pro úřední změnu pohlaví přestala být podmínkou kastrace nebo hormonální léčba. Nově stačí jen potvrzení sexuologa. Lesní požár na jihu Španělska se vyvíjí už příznivěji. Hasiči mohli díky lepšímu počasí přejít k přímému zásahu proti plamenům. Oheň v Andaluzii od čtvrtka spálil přibližně 6600 hektarů porostu a vyžádal si nejméně 12 obětí. Češi jsou mistři podvodů, alespoň podle výroční zprávy kriminální policie, ze které vyplývá, že právě podvod byl loni nejčastějším trestným činem. Strážci zákona řešili skoro 19 tisíc případů. To je o 5 tisíc víc než v roce 2024. Celkový stav kriminality v Česku zveřejnila policie na svém webu.
7: Fotbalový servis.
6: Fotbalové fanoušky čeká další bezesná noc. Rozhodne se, kdo na šampionátu doplní první semifinálovou dvojici Francii se Španělskem. Od 11 večer nastoupí v Miami Norové proti Angličanům a o 4 hodiny později vyzve Švýcarsko obhájce zlata Argentinu. Zápas hostí Kansas City. Semifinálové duely nás pak čekají v úterý a ve středu. Finále je na programu příští neděli.
8: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinetů hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
0: Počasí máme jako vymalované, dnes teploty budou sahat k 27 až 30 stupňům Celsia na Blanensku a Vyškovsku místy jen k 26. Povane mírný severní vítr do 6 metrů za sekundu, no a se srážkami se dnes nepočítá.
4: Hit Radio City Brno.
0: No a s čím můžete počítat u nás mezi 15. a 16. třeba s Anetou Langerovou, s Enrique Iglesiasem a za okamžik taky Amex.

Chtěli byste vyrazit k vodě a milujete přírodní koupání, tak pak máte šanci, protože voda na jihu Moravy je i přes nedávná vedra vhodná ke koupání. Vyplývá to z dat hygieniků. Nejlíp je na tom biotop v Brně jihu, taky v Oslavanech, ale i na všech pěti plážích brněnské přehrady. Hygienici přesto doporučují obezřetnost. Tropická vedra mohou rychle zhoršit kvalitu vody a způsobit množení sinic. Takže to znamená jedno jediné, na nic nečekat a vyrazit třeba hned anebo zítra.

0: Možná jste už zaregistrovali, že na brněnské Kraví hoře probíhá festival Planet, kdy letošní novinkou je 12-metrový model planety Jupiter. Jde dosud o největší exponát z nafukovací kolekce, kterou postupně buduje hvězdárna a planetárium Brno. K vidění je třeba i doprovodná výstava věnována Jupiteru a černým dírám. Organizátoři pro zájemce připravili i zábavné fyzikální experimenty, řekl ředitel hvězdárny Jiří Dušek a dodal.
1: Součástí volně přístupných aktivit v parku na Kraví hoře je také letní kino, kde každý večer promítáme nějaký vědecko-fantastický anebo fantasy film. Vstup do parku je samozřejmě zdarma. Jediný místo, kam si musí kdokoliv koupit vstupenku, jsou projekce v našem digitálním planetáriu, kde ale uvidí návštěvníci předfilm věnovaný právě planetě Jupiter.
0: Festival Planet se letos koná v prvním bloku od 6. do 12. července, takže do zítřka, a v druhém od 3. až do 9. srpna. Zpravidla mezi 14. a 23. a hodinou a 30. minutou. Podmínkou pro nafukování modelů je příznivé počasí. Aktuální informace o tom, zda jsou instalace nafouknuté, najdete na webu festivalu, kde je dostupný i celý program.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Paráda! Já vidím! Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem!
4: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
5: Pivotéka Betel Škopek má teď nově Betel e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop betelškopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď vočko na www.betel-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás v OC Kaštanová. Pivotéka betel-škopek.cz.
6: Přemýšlíte, kam v létě vyrazit? Znojemské kulturní léto přináší zážitky, výhledy a atmosféru, jakou jinde nezažijete. Čekají vás desítky akcí pro všechny generace. Hradební pondělky, úterky s cymbálkou, prohlídky Kránického lesa, tančírny v ulicích, multižánrový minifestival Plejáda, slavnosti okurek a další letní zážitky. Každý den jiná energie, každý večer jiný zážitek. Nenechte si ujít léto ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz.
2: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Nejvyšší čas vypravit se zase skokem do Varu, protože dneska je jejich velké finále. Dneska nám Vary končí. No a herec Tomáš Matonoha přijel na filmový festival do Karlových Varů v nezvyklé roli modela. Šel přehlídku pánských obleků, ale zavzpomínal i na své první Vary, které zažil údajně snad v roce 2007. Pak tam byl ještě několikrát, ale rozhodně už přijel vždycky připravenější na takovou věc, jakou jsou právě Vary a jejich časový posun. No, je to sice daleko, ale kdo by řekl, že je tam časový posun. Vzpomíná si totiž, že měl poněkud šok z toho, že se chodí opravdu tam spát až za svítání, protože poslední filmy končí v 11 nebo o půlnoci, takže jdete z kina na afterparty vlastně až druhý den. No a co teprve, když jdete z afterparty?

0: Za chvilku nás čeká britský písničkář Miles Smith, který minulý měsíc vydal své očekávané debutové album s názvem My Mess, My Heart, My Life. No a s touto novinkou momentálně brázdí pódia v rámci The Slightly Less Lonely Global Tour, které zavítá do Evropy, Velké Británie i Ameriky. Tak Českou republiku sice mine, nicméně vystoupí v sousedním Německu, tak pokud byste chtěli zavítat tam, tak máte šanci. Miles Smith, Nice to meet you, za okamžik ve vysílání Hit Radio City Brno.
1: Procentní slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná. Těšíme se na vás.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr Brno CZ.
5: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
7: Hit Radio City Brno.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Zdravím všechny řidiče na silnice a pojďme se podívat, jak to tam vypadá. Na D1 ve směru na Vyškov na 193. kilometru stojí u Krajnice porouchané osobní auto. Projíždějte s opatrností. D2 na 10. kilometru ve směru na Bratislavu blokuje pravý jízdní pruh, nehoda dvou osobních aut. Počítejte s omezením. Pozor si dejte také na výjezdu z Litobratřic směrem na Hrušovany nad Jivišovkou. Tam se srazila dvě osobní auta. Projíždí se bez zdržení. Na Brněnsku na příjezdu do Ivančic z Oslavan zasahují záchranné složky u nehody motorkáře. Projíždí se jedním pruhem. No a dejte si pozor také na Blanensku. V Jedovnicích na Havličkově náměstí zasahují záchranáři u nehody osobního auta s motorkářem. Tvoří se kolona. Přeju vám šťastnou cestu.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
3: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
2: Hotel Pegas.cz.
4: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
2: On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
5: 16 hodin, krátké zprávy na Veronika Burdík. Koupě staršího bytu se teď nemusí tolik vyplatit. Jejich ceny ve druhém čtvrtletí meziročně stouply v průměru o 11%, v Ústí nad Labem dokonce o 19%. Vyplývá to z analýzy Valuo.cz. Podle té zájem po starších bytech zvyšuje jejich cenová dostupnost oproti dražším novostavbám a taky zájem investorů. Železniční trať mezi Düsseldorfem a Kolínem nad Rýnem v Německu je po požáru uzavřená. Úřady událost vyšetřují jako možnou sabotáž. K činu se totiž přihlásila krajně levicová organizace Commando Angry Birds. Zatím není jasné, kdy se vlaky po trati opět rozjedou. Mluví se o rozsáhlých škodách. Eiffelova věž, pařížský Louvre i muzeum Orsay. O tomto víkendu kvůli vlně veder zavírají své dveře dříve než obvykle. Nejvyšší stupeň výstrahy před extrémními teplotami dnes platí ve čtvrtině evropského území Francie. Země od letošního května čelí už třetí vlně veder. Finálovým duelem dvou nejvýše nasazených tenistů Jannika Sinnera a Alexandra Zvereva vyvrcholí Wimbledon. Sinner se pokusí v All England Clubu obhájit loňský titul. Zverev může navázat na 5 týdnů starý triumf z antukového Roland Garros. Utkání začne zítra v 17 hodin.
6: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
0: Já myslím, že počasí je velmi příznivé. Dnes nás čekají teploty od 27 do 30 stupňů na Blanensku a na Vyškovsku, místy jen do 26. Srážky nepředpokládáme, no a vítr ten povane ze severu o maximální rychlosti do 6 metrů za sekundu.
2: Hit Radio City Brno.
0: No a vítr v našem vysílání udělá třeba Shakira za okamžik, taky Alvaro Soler a teď Shepard.

0: Jistě mi dáte za pravdu, že k létu bezesporu patří tanec. A proto jsme pro vás dnes vyspovídali jednu brněnskou expertku na taneční umění, paní Martinu Konečnou, majitelkou tanečního studia No Feet. Dodávám, že s Martinou Konečnou si popovídala kolegyně Jitka Valášková.
1: Není to jenom taneční studio, máme tam i výbornou kavárnu, takže je to takové místo, kde si můžete nejen zatancovat, ale dát si i dobrou kávu.
2: My se teď ale soustředíme na tu taneční kariéru, na tu taneční část vaší náplně práce. No práce, on je to zájem, koníček, součást vašeho života.
1: Ano.
2: Vy jste totiž speciální.

0: Dali jste na jednu konkrétní disciplínu v tom tanci. Co to je a jak jste se k tomu dostali?
1: Je to step. Je to velice specifický styl tance. Já myslím, že posluchači asi ví, co to je, ale kdyby náhodou někdo nevěděl, tak my nosíme takové ty speciální klapací boty. A vlastně o tom to je, že nejsme pouze tanečníci, ale jsme i trochu muzikanti, protože těmi botičkami vyrábíme zvuk, který se potom nese. Ale je to samozřejmě spojené i s tím tancem, s tělem. Je to takový prostě taková fúze, bych řekla, té muzikálnosti a toho tance. Takže ke stepu jsem se dostala, když mi bylo 10 let a byla to láska na první pohled, co vám budu vykládat, takže od té doby mě to nepustilo. Já jsem teda měla to štěstí, že jsem začínala pod Radkem Balášem starším, který byl můj první trenér a ten byl opravdu úžasný, ale on tak nějak pomalu tehdy už odcházel do tanečního důchodu a vlastně po tom, co on už přestal učit, tak moc nebylo kam, takže já jsem díky svým rodičům, kteří mě v tom hodně podporovali a za které moc děkuji, tak jsem mohla začít jezdit do zahraničí se učit a to bylo pro mě zásadní, protože tam byli ti lektoři, kteří opravdu mi toho mohli strašně moc dát.
0: Jakým směrem jste se vydala?
1: Tak začala jsem ve Vídni, tam jsem jednou týdně, každý týden, pamatuju si, že to byl čtvrtek, tak jsem vždycky po škole rychle vyrazila, mamka mě vezla do Vídně, tam jsem celé odpoledne stepovala a pak večer jsme jeli zase zpátky. A potom přes Vídeň už jsem se dostala do Švýcarska, Německa, do i rakouských ostatních měst a hlavně potom Amerika a i další zahraniční země.
0: My jsme ale přeskočili jednu zásadní část vašeho života a to jsou vaše úspěchy. Čeho všeho jste dosáhla?
1: Mně se podařilo vyhrát mistrovství světa ve stepu, mistrovství Evropy a samozřejmě mistrovství republiky, protože přes tu republiku se teprve člověk může nominovat na ty mezinárodní soutěže. Takže to mistrovství světa pro mě bylo naprosto opravdu splnění dětského snu.
0: Kdyby se někdo chtěl dostat do vašich rukou, teď myslím profesních rukou, co pro to může udělat rodiče, které mají pohybově nadané děti, co pro to mohou udělat?
1: Je to velice jednoduché, můžou kontaktovat kohokoliv, buď to přímo mě, nebo kohokoliv z našeho tanečního studia, přes webové stránky nofeet.cz, Instagram, nofeet, Facebook, zkrátka všechny klasické způsoby kontaktu. A protože teďka už začínáme nabírat nové tanečníky a zájemce na nový školní rok, tak stačí napsat e-mail, zavolat, napsat prostě přes Instagram a už teď se můžeme domlouvat na tom, jak by to mohlo probíhat ta spolupráce.
0: Měly by ty děti mít nějaké základní předpoklady?
1: Nemusí, vůbec ne. Ono to zní strašně tak jako banálně, ale my opravdu naučíme jakékoliv dítě i bez zkušeností od začátku, od prvního krůčku úplně všechno. Na step přece jenom je potřeba trošku té trpělivosti ze začátku, ale my to pro malé děti děláme velice hravou formou, takže se toho rodiče třeba, co mají 5-6 leté děti, vůbec nemusí bát, pokud je to baví, pokud se jim to líbí na pohled, tak si myslím, že není nic jednoduššího, než přijít a vyzkoušet si to.
0: Když zmiňujete ty speciální boty, je step finančně náročný?
1: Já si to nemyslím. Když to srovnám třeba s hokejem, tak to určitě ne. Stepové boty stojí pro ty začátečníky, můžou stát třeba 1000-1200, ale my máme takový velký erární půjčovací systém u nás ve studiu, takže zvlášť, když dět rostou nožky, tak aby rodiče nemuseli pořád kupovat nové botičky, tak oni si je od nás půjčují, takže to není vůbec náročné. A potom později, když už chcete mít vlastní takový ty profesionálnější, tak ano, můžeme se pohybovat třeba mezi 3-5 tisíci, ale to už je ve chvíli, kdy to dítě nebo ten mladý člověk stepuje třeba 3-4 týdně, což ze začátku tak není. Ze začátku opravdu stačí 1-2 týdně na ten základ a potom, koho to chytne, tak to může samozřejmě rozvíjet dál.
0: Je zájem?
1: Je. Vždycky může být větší za mě, ale zájem je a ať už je to právě step nebo street dance, contemporary dance, který je teď velice oblíbený, nebo
0: balet
1: a tak dále. Contemporary dance, ano, to je správná otázka. Contemporary dance vychází úplně původně z moderního tance, takový spíš výrazový tanec. Většinou se tančí na takovou nějakou liričtější, pomalejší hudbu a je to hodně o vyjádření emocí. Takže si myslím, že pro dnešní dobu je to úplně super.
0: Taková psychoterapie.
1: Ano, přesně. Za mě bych to neřekla líp, ale je to teď hodně oblíbené i právě mezi mladšími. Dřív to byla spíše otázka starších, ale teď contemporary hodně rádi tancují i děti a je to opravdu taková terapie tancem. Takže to bych určitě taky doporučila všem.
0: Moc krát děkujeme a na závěr do tance.
1: Moc děkuji. Hit Radio City Brno. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into

0: Teď pozor, milovníci Ducati, značky Ducati z Bystřete, protože více než 100 let vývoje, desítky ikonických motocyklů a řada světových unikátů, tak to je výstava Ducati 100 let v brněnské Vaněk Gallery. No a provádí návštěvníky historií slavné italské značky od prvních poválečných modelů až po současné závodní speciály a limitované edice. Expozice potrvá do 29. července, tak nečekejte.
1: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim CZ. Ptáš se mrak,
2: kterou cestou se dá. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
3: všude
2: zdejší,
3: všude je fajn.
4: Moje ruka!
5: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
6: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
7: Městská plovárna Louka je otevřena a zve vás všechny ke sportu i relaxaci každý den od 10. do 21. hodiny. Využít můžete i oblíbené kondiční plavání. Získejte předplatitelskou kartu a vyrazte si zaplavat ráno, o víkendech od 7. do 10. hodiny a v pracovních dnech už od 6. hodiny. Otevřena je také venkovní lezecká stěna v Leskách. Ta letos nabízí nové lezecké trasy až do výšky 13 metrů. Ke sportu zve František Poudela, starosta Znojma.
1: Hit Radio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio, tady bude jen

Beautiful Things, tak krásné věci se děly i někde kolem Brna včera, přesně řečeno ve Slavkově u Brna, protože právě tam vystoupila kapela Jelen. Jednalo se o jejich velký Jelen Fest, další zastávku, který se konal v prostředí Zámeckého parku. Areál se otevíral už kolem 15. hodiny a nechyběl ani speciální host Kateřina Marie Tichá a Band G's. No a kromě koncertů mohli návštěvníci přímo v parku navštívit unikátní jelení galerii, která mapovala historii kapely. Celá akce byla koncipována jako rodinný den, takže nechyběly ani herní zóny pro nejmenší fanoušky a taky bohaté občerstvení. Tak pokud jste nestihli jeleny ve Slavkově, tak je zkuste dostihnout třeba příští sobotu v Mikulově v amfiteátru pod Turoldem, kde speciálním hostem bude Jiří Pavlica a Hradišťan. Teď máte u nás ve vysílání Hit Rádia City Brno, někde kolem.

0: Switch Disco a Ella Henderson React. No a teď zase z jiného soudku. Jeho charismatický hlas znáte třeba z megahitu Can't Hold Us, který má už jenom na Spotify přes 3 miliardy poslechů. Neuvěřitelný. No a v poslední době se kromě úspěšných spoluprací s nejrůznějšími interprety věnuje zpěvák Ray Dalton hlavně solové tvorbě. Tento 36-letý americký umělec přišel loni s novým singlem Blood Running, který se vám za tu dobu, co pluje rádiovým éterem, musel dostat pod kůži. Máte ho tu za chvíli. Ray Dalton na vlnách Hit Rádia City Brno.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná. Těšíme se na vás.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
4: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách.

0: získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu City Brno.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
0: Hit Radio City Brno.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Za minutu 17 hodin a já vás zvu na silnice tady. Pokud tam jste, tak vězte, mohly by se vám hodit některé informace. Třeba zde jedničky. U Brna ve směru na Vyškov na 193. kilometru stojí Ukrajinice porouchané osobní auto. Projíždějte s opatrností. D2 na 10. kilometru ve směru na Bratislavu blokuje pravý jízdní pruh, nehoda dvou osobních aut. Počítejte s omezením. No a když se podíváme na Blanensko, tak v Jedovnicích na Havlíčkově náměstí zasahují záchranáři u nehody osobního auta s motorkářem. Tvoří se tam kolona. No a dejte si pozor taky na Brněnsku, na příjezdu do Ivančic z Oslavan zasahují záchranné složky rovněž u nehody motorkáře. Projíždí se jedním pruhem. Přeju vám šťastnou cestu do vašich cílů.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 18. července v Mikulově v amfiteátru pod Turoldem. Těšíme se na vás.
4: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
5: 17 hodin krátké zprávy na Veronika Burdík. Prezident Pavel věří, že se po sporech ohledně účasti na summitu NATO jeho vztahy s Babišem uklidní. Hlava státu to řekla v diskuzi na festivalu Pohoda na Slovensku. Za absurdní pak označil snahu SPD, aby ukrajinský prezident Zelenský přišel o nejvyšší české státní vyznamenání, řád Bílého lva. Karlovarský filmový festival finišuje. Pořadatelé dnes na slavnostním zakončení předají křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii francouzské herečce Juliette Binoche. Cenu prezidenta pak převezmou Magda Vašáriová a americký herec Jeffrey Wright. Fotbaloví fanoušci mohou z mistrovství světa ukořistit nejvšední suvenýr. FIFA na svém webu nabízí trávník z MetLife Stadium v New Jersey, kde 19. července šampionát vyvrcholí. Prodávat se bude ve čtyřech kategoriích. Nejlevnější vyjde v přepočtu na 9,5 tisíce. Nejdražší bude stát bezmála 64 tisíc korun. Na tenisovém Wimbledonu právě startuje první české grandslamové finále v historii. Vítězkou se stane buď 21-letá Linda Nosková, nebo o 8 let starší Karolína Muchová. Dosud na sebe narazili jen vloni na US Open a Muchová vyhrála ve třech setech.
6: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
0: Jak to vypadá s počasím zítra, tak teploty budou velmi podobné těm dnešním. Očekávejme dopoledne možná nějakou tu oblačnost. Odpoledne by se mělo vyjasnit, teploty 26 až 29 stupňů Celsia.
4: Hit Radio City Brno.
0: No a teď už vstupujeme do poslední hodiny, kterou vás bude provázet Renata Růžová. Za chvilinku Rihanna, anebo taky Imagine Dragons.

Kdyby jste dneska zavítali do Židlochovic, tak jste neudělali vůbec špatně, protože tam to dneska žilo jídlem, pití a hlavně vonavými meruňkami. Ano, koná se tam další židlochovické merunkobraní. Zažít jste mohli nebo můžete stále ještě bubenickou show Rhythm Factory, skvělou kapelu Umberto Band. Nechyběla ani přehlídka krojů z Židlochovice a okolí. Městský sad užíval hrátky a veselí sklauny. No a nechybí ani bublinková show. A co hlavně nechybí meruňkové knedlíky. Tak pokud už všechno proběhlo, tak já věřím, že meruňkové knedlíky ještě zůstaly. No tak pokud jste třeba nedaleko, tak to možná můžete zkusit vyrazit na meruňkové knedlíky do Židlochovic. Přeju vám

0: Stejně jako filmový festival ve Varech se letos koná už po 60., tak i mezinárodní výstava psů Intercanis slaví svůj 60. ročník. Ano, tak tahle ta mezinárodní výstava trvá dnes a taky zítra na brněnském výstavišti, konkrétně v pavilonu V. Takže pokud máte rádi psy, milujete ji, tak tuhletu prestižní kynologickou událost prostě nemůžete minout. Čeká vás samozřejmě spoustu soutěží, také přehlídka špičkové kynologie, odborné a doprovodné programy, poradenství a bohatý sortiment kynologických potřeb a krmiv v rámci prodejní zóny. Dneska už to nemá smysl, abyste chodili, nicméně zítra přijďte a nezapomeňte, končí to už v 16, tak vyražte třeba hned ráno.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
4: Vinetu!
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Rádio City Brno.
1: Happy birthday. See, make a wish.

Myslím, že v létě se věnujeme cestování víc než kdy jindy a zvlášť o prázdninách. Tak pokud byste třeba vyrazili do Znojma a chtěli zavítat nejenom za vínem, ale třeba i občerstvit svého ducha, tak rozhodně můžete zavítat taky na výstavu v Loutském klášteře umění do Znojma. Tak se jmenuje ta výstava a představuje tvorbu výrazných českých umělců a umělkyň. Výstava je přístupná každý den mezi 15. a 18. hodinou a vstupné je dobrovolné, tak srdečně zvu.

Tak si možná můžete taky říct because the night, protože noc je dlouhá, ta dnešní noc, tedy ze soboty na neděli bude pořádně dlouhá. Já myslím, že nikam většina z nás stávat nemusí, nebude, tak si možná můžete namíchat nějaký letní drink a pěkně posedět třeba party v nějaké zahradě, respektive nejlépe asi ve své. Takže proč to říkám? Protože třeba mojito dneska má svátek, tak pokud ho máte rádi, tak si možná můžete namíchat právě tenhle ten koktejl z mojita. Já vám přeju samozřejmě, ať si uděláte party, jako chcete, zkrátka uděláte si fajnový sobotní večer podle svého gusta. K tomu ještě trochu muziky, kterou tady naservíruju do 18. No a budu se těšit zase příští týden v sobotu. Tak papa.

0: 10% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná. Těšíme se na vás.
1: Koupelny, kuchyně.
2: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
3: Vysočina Gladiators obhajuje titul ve Snapbacks lize amerického fotbalu. Finálový Tip Sport Czech Bowl se koná v Nice, kde Gladiators nastoupí proti domácím Knights. Nenech si ujít československý souboj o titul 19. července o 16.30 na stadionu pod Zoborom v Nice. Zápas odvysílá v přímém přenosu ČT2. Více informací na caaf.cz. Na zápas tě zve
4: Under Armour makes you better.
3: To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
5: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Od výkopu až po klíč. Co to je?
4: To je Stalpe.
3: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz
5: Balkán Night na maratonu hudby Brno. Poctivá balkánská tancovačka se vrací na nádvoří hradu Špilberg. V pátek 7. srpna to rozjedou slavná kapela Fanfare Čukerlia, Jumbo Agušovy orchestra a oblíbené DJské duo Malalata. Vstupenky na goout.cz. Navštivte Brno, město hudby UNESCO.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Je 18 hodin krátké. Zprávy na Veronika Burdík. Na hřebeny Krkonoš se opět vrátily hlídky strážců Národního parku na koních. Turisté se s nimi mohou potkat v nejnavštěvovanějších partiích hor, například u Pramene Labe. Hlídkování na koních správa parku poprvé zavedla v roce 2012. Stále více zaměstnanců zajímá informace, kolik bere jejich kolega. Letos je to 62%, což je meziroční nárůst o 5% bodů. Skoro 3/4 lidí ví, nebo alespoň tuší, kolik bere jejich kolega. V červnu měla být přijata směrnice EU o transparentnosti odměňování. Novela čeká na schválení parlamentem. Na řadě je sport. Filip Salač odstartuje do zítřejší velké ceny Německa v třídě Moto2 až z páté řady. V dnešní kvalifikaci zajal 8. muž průběžného pořadí mistrovství světa 15. čas. A závěrem počasí. Na jihozápadě Česka zítra čekáme převážně slunečno. Naopak na severovýchodě bude převažovat velká oblačnost. Občas s deštěm nebo přeháňkami. Teploty mohou atakovat 29 stupňů. Na východě ale počítejme s 21.
9: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz
1: Hit Radio City Brno.
0: Zlepši si náladu.

0: zlepší si náladu.
1: Hit Radio City Brno.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
1: Já chci hot dog.
2: Já mám chuť na matcha latte.
3: Taky beru hot dog a klid v autě.
0: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.

Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.

0: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná. Těšíme se na vás.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
2: Byt 3 plus KK v Horním Slavkově za 1 990 000, rodinný dům v Klokočí na Semilsku za 9 950 000, zahrada v Pardubicích Nových Jesenčanech za 890 000, rodinný dům v Horní Plané na Českokrumlovsku za 6 700 000 a garáž v Borohrádku za 580 000 korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Hi, I'm Miley Cyrus.
4: Hey, it's Teddy Swims.
5: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.

0: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 18. července v Mikulově v amfiteátru pod Turoldem. Těšíme se na vás.
1: Vysočina Gladiators obhajuje titul ve Snapbackslize amerického fotbalu. Finálový Tipsport Czech Bowl se koná v Nice, kde Gladiators nastoupí proti domácím Knights. Nenech si ujít československý souboj o titul 19. července o 16.30 na stadionu pod Zoborom v Nice. Zápas odvysílá v přímém přenosu ČT2. Více informací na caaf.cz. Na zápas tě zve Under Armour. Makes you better. To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz. Hit Radio. Bring the action.

0: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná. Těšíme se na vás.
1: Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: vhlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. Komfort-group.cz

0: and Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
1: Potřebuješ.
0: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
1: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
2: Hakr Brno CZ. Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
4: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
5: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
4: Hotel Pegas.cz.
6: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
7: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
6: No jako já.
7: Oční klinika Oftal.
6: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Radio City Brno. Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 499 900 korun a zárukou na 7 let. Navštivte Motortek v Brně a objevte rodinné minivany Fiat Qvo L a Ulize.
1: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim CZ.
2: Čas nevrátíte. Absolvujte školu smyku na novém Polygonu Brno a naučte se čelit nástrahám na silnicích. 4 úrovně kurzu bezpečné jízdy od začátečníků po profíky za volantem. Podrobnosti na www.polygonbrno.cz.
3: Paráda! Já vidím! Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem!
4: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
0: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.

0: Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem!
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr Brno CZ.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
7: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
8: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak maze do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
7: Hotel Pegas CZ.

0: Váš den je plný výkonů. Za každým z nich stojí legendární bestseller Kia Sportage. Prostorné SUV s nejnovějšími technologiemi, se širokou nabídkou spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Nová Kia Sportage k vyzkoušení v Motortech v Brně.
3: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim CZ.
4: Čas nevrátíte. Absolvujte školu smyku na novém Polygonu Brno a naučte se čelit nástrahám na silnicích. 4 úrovně kurzu bezpečné jízdy od začátečníků po profíky za volantem. Podrobnosti na www.polygonbrno.cz.
5: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
6: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
5: No jako já.
6: Oční klinika Oftal.
5: Pojďte s námi vidět svět krásnější.

0: paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr Brno CZ.
5: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim CZ.
6: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
7: Moje ruka!
8: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
9: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
1: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
2: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
1: Hotel Pegas.cz.
3: Hit Radio City Brno.
4: Zlepši si náladu.

0: vidím.
1: Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
2: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
3: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
4: Potřebuješ.
3: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
4: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
5: Hakr Brno CZ.
6: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim CZ.
7: Moje ruka!
8: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
9: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: a zás.
1: Hit Radio City Brno.
2: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
3: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
4: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak maze do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
3: Hotel Pegas.cz.
1: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.
6: Hit Radio.
7: We're wild and we can't be tamed, and we're turning the floor into